Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Hey, Roshan!

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. června. Tento den roku 1740 se narodila známá historická postava Markýz X. Mnohem později, přesně o 201 rok, přišel na svět Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Druhý červnový den roku 1964 odstartovali Rolling Stones svoje první americké turné. 3 roky na to vydal David Bowie svoje debutové album. V roce 1970 pak spatřil světlo světa jeden ze Cypress Hill, a to Louis

0: 6 hodin a 1 minuta v úterý 2. června je právě teď.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Dnes bude většinou polojasno ráno, přechodně skoro jasno, na některých místech jsem projížděl mlhou, teplota okolo 8 stupňů Celsia je právě teď, k večeru začne od západu oblačnosti přibývat a odpolední rtuť v teploměru vyskočí až na 26, takže dnes bude krásný den, ale tento týden je jako na houpačce, protože zatímco dnes má být skoro jasno 26 stupňů, tak zítra by mělo zapršet a jenom 18. Do toho písnička plná lásky na šťastnou cestu, ať to stihnete do práce. Jetstream Love Song.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: 6 hodin, 11 minut. Koukám na hodinky, aby nám nezaspal náš dnešní host, protože dnes tady nebudu sám ráno, ale určitě ne, protože připravujeme zprávy, ale budeme mít hosta mezi 8 a 9 hodinou, k nám dorazí představit svůj nový film, který bude mít premiéru tento týden, Klareňák, režisér Zdeněk Kovář. Budeme mít hosty mezi 8 a 9 hodinou, si budeme povídat trošku víc o současném filmu.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní zdržení může být mezi Barandovem a Hlubočepy v Praze. Dejte pozor, kvůli v ulici Kosorská, kvůli požáru Louky. Hoří porost u vozovky, takže tam na místo vyrazili hasiči. V ulici Kosorská, která propojuje Barandov a Hlubočepy, počítejte se zdržením.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Dnes ráno budeme mít hosta kladenského režiséra, se kterým se budeme povídat o filmu, který bude mít premiéru tento týden v kinech. Jmenuje se Filman, ten film. Ale ve čtvrtek, tento týden ve čtvrtek, budeme mít taky hosta ráno a bude to pozvánka na letecký den, který bude v červnu v Rakovníku, kdy rakovnické letiště oslaví 80 let létání v Rakovníku. Takže ve čtvrtek bude naším hostem pilot Radim Vojta, který nás pozve nejenom na letecký den v Rakovníku, ale budeme si povídat i o strojích z druhé světové války, protože je jedním z mála, ne že by lítal za druhé světové války, ale jedním z mála, který má ty licence a má ty možnosti lítat s takovými perličkami, jako je Hurricane, Spitfire a nebo Mustang. Mustang není jenom auto, Mustang je taky letadlo, které hodně zasahovalo ve druhé světové válce. Letadlo, které lítá okolo 600 km za hodinu, uvidíte i v Rakovníku na Rakovnickém dnu. A právě pilotem bude Radim Vojta, se kterým si budeme povídat tento čtvrtek o letadýlkách.

0: 6 hodin, 30 minut, přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude většinou polojasno, ráno přechodně skoro jasno, k večeru začne od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší odpolední teplota 26 stupňů Celsia. Ještě teď připomenu naše sociální sítě Instagram, Facebook, Relax Radio a web radio-relax.cz. Protože jsme i v síti, jako Kristýna.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: 6.46, hned ta další písnička se hodí k pozvánce do příští hodiny. Písnička se jmenuje Superstar a Superstar skutečnou byla Hanka Zagorová. A právě na její písničky vás zveme na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku, která začne tahleta sezóna už tento čtvrtek 4. června od 19 hodin a můžete se těšit právě na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové, Bumbendu, Jiřího Dvořáka a s rádiem Relax. Tam můžete být i vy, vyhrajte si v příští hodině dvě vstupenky.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM 92,3 FM.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Právě připravuje David na 7:00. Já mám pro vás dopravní upozornění z Prahy ze Štěrbohol v ulici Černokostelecká. Dejte pozor, v Praze nehoda nákladního a osobního auta. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, ale tohleto místo je průjezdné levým pruhem. Šťastnou cestu a včas doražte do práce.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Počasí. Během poslední hodiny teplota venku vystoupala z 8 na 14 stupňů Celsia a bude se oteplovat. Dnes bude většinou polojasno, ráno přechodně skoro jasno, k večeru začne od západu oblačnosti přibývat a odpolední maxima 26 stupňů Celsia. No a teď po ránu, co si dáme? Dáme si kávu s Markem Ztraceným.

0: pojďme odstartovat dnešní soutěž o dvě vstupenky na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Janky Zagorové. Bude to v podání Evy Kleinové a bumbendu Jiřího Dvořáka. Jedna z písniček Hanky Zagorové, v té se zpívá Proč nejsi větší, aspoň o pár centáčků. A já tu písničku pustím teďka krátce v ukázce a pak si dáme matematiku a fyziku.
1: Proč nejsi větší, proč nejsi větší, aspoň o pár centáčků.
0: A já se ptám, kdybyste byli větší o pár centimetrů, o kolik milimetrů byste byli větší? Popřemýšlejte a to, co vám vyjde, napište k nám do 7:45 na číslo 606-736-736. Kdybyste byli větší o pár centimetrů, kolik by to bylo milimetrů?
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: 7 hodin 30 minut právě teď.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Dnes bude většinou polojasno, teď ráno přechodně skoro jasno, k večeru ale začne od západu přibývat oblačnosti. Maximální odpolední teploty budou okolo 26 stupňů Celsia. No a co letí právě teď k nám, to jsou brouci a mandraže.
1: Relax Radio.

0: 7:35, máme tady soutěžní kvíz, soutěžní hádanku, matematicko-fyzickou a vlastně i hudební. Ptáme se na písničku Proč nejsi větší od Hanky Zagorový. Proč nejsi větší, aspoň o pár citáčků se tam zpívá hned z kraje té písničky. A soutěžní otázka zní soutěž o 2 vstupenky na právě písničky Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové v Kladně 4. června. Tak ptám se, kdybyste byli větší o pár centáčků, o kolik milimetrů ve finále byste byli větší? Odpovídejte ještě 10 minutek na číslo 606 736 736. Když byste byli o pár centáčků vyšší, tak o kolik milimetrů by to bylo?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 2. června. Tento den roku 1740 se narodila známá historická postava Markýz de Sade. Mnohem později, přesně o 201 rok, přišel na svět Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Druhý červnový den roku 1964 odstartovali Rolling Stones svoje první americké turné. 3 roky na to vydal David Bowie svoje debutové album. V roce 1970 pak spatřil světlo světa jeden ze Cypress Hill, a to Louis Freeze. Stal se rok 1883, když se hrál první zápas v baseballu večer pod umělým osvětlením. 2.6.1979 navštívil papež Jan Pavel II. Poprvé komunistickou zemi. Bylo

0: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

Máme tady ranní soutěže, dvě vstupenky na zahájení letní sezony v zahradě Kladenského zámku, která bude tahleta akce 4. června od 19 hodin a budou to největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Bumbendu Jiřího Dvořáka. No a já tady mám hudební ukázku Hanky Zagorové.

0: jsme větší o pár centimetrů, tak o kolik jsme vlastně větší? O kolik jsme vyšší? Jardo?
1: O 20 milimetrů. Já vás zdravím.
0: Ptal jsem se v milimetrech, aby to trošku složitější bylo. O pár centimetrů to znamená o kolik?
1: O 2 centimetry.
0: O 2, pár jsou 2 a 2 centimetry jsou 20 milimetrů. Takže potlesk, protože půjdeš na koncert. Z matematiky, z fyziky ve škole jsi měl co?
1: Dobrý,
0: takže za 3. No tak to je taky dobrý. A nejoblíbenější předmět ve škole byl? Tvůj?
1: No asi to fyzika.
0: Fyzika. Tak já ti blahopřeju, 2 stupenky na zahájení letní sezony jsou tvoje. Koho vemeš?
1: To už nevím, asi tady.
0: Dobře, tak to popřemýšlej o tom, teď mi vydrž na telefonu, já ti řeknu, jak si převezmeš ceny a přeju krásný den, měj se hezky, ahoj.
1: Super, moc vám děkuju, tak tím se
2: mějte. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravním upozorněním míříme do přímo centra Prahy v Karlově náměstí. V Praze na Karlově náměstí se srazily dvě tramvaje. Na místě je policie.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nová

0: Dres je úterý, 2. červen, přesně 8.
1: Kladno dokončuje opravy náměstí Svobody a fotbalové mistrovství světa začne příští čtvrtek.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce kladenského náměstí Svobody je ve finále. Většina podzemních prací je hotova. Na povrchu teď probíhá pokládka nové žulové dlažby, vysazování zeleně a stavba 2 vodních prvků. Dočasné změny v autobusové dopravě a přesun zastávek platí až do úplného dokončení prací, odhadem do konce letních prázdnin. Označit dům číslem popisným je povinnost vycházející ze zákona. Upozorňuje na to městský úřad v Postolopretech. Zapomínat prý nemáme ani na označení poštovních skránek jménem a příjmením. I nepřevzatý dopis se totiž často považuje za doručený. Češi chystající se na fotbalové mistrovství světa dostanou praktické rady. Připravilo je ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací. Má jít o aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Více se dozvíme po 9. hodině. Samotný turnaj pak začíná 11. června. Složit 2 pucle z 500 a 1000 dílů se dá za 1 hodinu a 4 minuty. Na šampionátu v Ostravě to dokázal nejlepší tým. Skládal se ze 4 lidí. Neměli ale rozhodně lehkou práci. Motivem puclí z 1000 dílky byla kreslená kouzelná chaloupka. U 500 rudé moře.
2: Sport.
1: Soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila vyhrála Nikola Ogrodníková. Hodila téměř 60 metrů.
3: Já jsem spokojená s výkonem. Myslela jsem teda na začátku, že hodím trochu dál, ale musím to brát, protože ten první závod nebyl úplně ideální. Dneska byly lepší podmínky, takže na začátek sezony si myslím, že je po mateřské dobrý.
1: Koulař Tomáš Staněk se po zimní operaci lokte vrátil 2. místem za 20,32 metrů.
4: Bylo to takový nahoru dolů, no. Chtěl jsem nějak se chytit, tak to byl takový, jsem přišla břevno, jak jsem dostal ránu dozad zpátky a bylo trošku jak náraz do zdi, ale jsem rád, že jsem pak hodil za těch 20.
1: Soutěž dálkařů vyhrál český rekordman Radek Juška.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ráno máme ve středních Čechách a okolí většinou slunečné, postupně čekáme polojasno, večer další přibývání mraků. Oproti včerejšku se oteplí, maxima vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Teď jedeme na Ibicu se skupinou Venga Boys, ale už za chvilku bude řeč o filmu, protože budeme mít hosta.

0: filmovou, protože já tady mám dnes hosta ve studiu a to je režisér, scénárista, původně kameraman, kladeňák, narozený v Rakovníku, Zdeněk Kovář. Zdeňku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi nám přinesl film, ale ještě než se k němu dostaneme, film, který bude mít premiéru v kinech v Brzku, než se k němu dostaneme, pojďme zrekapitulovat tvoji dosavadní filmovou kariéru.
1: Tak natočil jsem řadu dokumentárních filmů. Jeden z posledních byl s Jirkou Krampolem, Život je sranda se to jmenuje, který už je teďka venku. A jinak se věnu natáčení hudebních videoklipů.
0: Pro který hvězdy si točil?
1: No tak naposled jsem točil gospel pro Zuzanu Styrskou nebo Petra Baťka a takhle tyhle ty kapely různý. No.
0: A z dokumentu, který můžeme vidět třeba na YouTube? Kromě toho Jirky Krampola?
1: Krom Jirky Krampola, tak na YouTube třeba Jakub Kubíček je závodník autokrosu, je vlastně nejmladším šampionem evropského poháru. A nebo tam můžete vidět Mystery Gym s Jakubem Iblem.
0: Bojové sporty, Kladno.
1: Přesně tak, bojové sporty, Kladno.
0: Jste ještě v kontaktu s Kubou Iblem?
1: Jsme v kontaktu.
0: Sledujete třeba všechno, co se děje ve světě českýho bojového sportu?
1: Občas se potkáme i a sledujeme to, nebo já sleduju jeho hlavně, jak se posouvá dál a rozšiřuje svou kariéru.
0: A když jsi mluvil o tom Jirkovi Krampolovi, to bylo vlastně, vy jste byli přátelé. A ještě než herec Jirka Krampol odešel do toho hereckého nebe, tak jste vlastně byli pořád v kontaktu. Jak se jmenuje ten dokument a kde ho můžeme vidět, jestli můžeme?
1: Jmenuje se Život je sranda a když půjdete na stream.cz, vlastně napíšete tam Jiří Krampol, tak tam je trailer a pod tím trailerem se dá prokliknout na platformu, která spadá pod to a tam je možné ho sklínout.
0: Jaký byl Jirka Krampol? Vy jste se znali leta?
1: Znali jsme se leta a u toho natáčení jsme se s kamarádi samozřejmě víc. Tam jsem nahlídnul pod pokličku, jaký Jirka je, s ním sranda, s ním byla teda a užili jsme si toho jako hodně. Natáčeli jsme hodně na Kladně.
0: Na Kladně. Radio Relax sídlilo vlastně v areálu hotelu Kladno u podchodu, který dneska je jako střelnice. Tam jste natáčeli taky?
1: Tam jsme si byli taky zastřílet, natočili jsme tam jednu scénu do toho dokumentu. Mm-hmm. Jirka střílel pěkně, jenom se vůbec netrefil.
0: To je náš dnešní host Zdeněk Kovář, který vlastně od těch zbraní k tomu novému filmu neměl daleko. Nechte se překvapit, za chvilku se dozvíte víc.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Režisér Zdeněk Kovář, klaviňák z Rakovníka. Jak to jde k sobě, Zdeňku? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás.
0: Proč jsi z Rakovníka a proč jsi klaviňák?
1: Já jsem klaviňák, narozený v Rakovníku.
0: Kolik let jsi prožil v tom Rakovníku?
1: Jeden den.
0: Jeden den? A hned jsi odešel z porodnice na Kladno?
1: Hned mi to bylo jasný, že tam nebudu.
0: Zdravím všechny v Rakovníku, takže ty jsi měl takhle výlet. Z Kladna, která místa máš nejradši v Kladně?
1: Já jsem žil v Rozdělově, jo, tak celkově Kladno je hezký, no. Tak kdo tady žije, tak ví, že jo, to je srdcová záležitost.
0: Radio Relax sídlilo v Rozdělově, my jsme, máme 31 a kus let vlastně už, a my jsme první 3,5 roku byli v jednom z kladenských věžáků. Tam jsme byli ve sklepních prostorách, vlastně tam jsou bunkry pod těma věžákama. Tam jsi byl někdy?
1: Byl, tam jsem i natáčel do filmu Filman vlastně. Tam jsme dělali jednu ze scén, my jsme potřebovali natočit, tam jsou totiž vstupy dobové z druhé světové války a natáčeli jsme tam Vlčí doupě Hitlerovo. A
0: Kladně v Rozdělově?
1: Kladně v Rozdělově v věžáku a udělali jsme tam kancelář Hitlera v tom věžáku dole v těch...
0: Počkej, ta kancelář tam ještě doteďka je, nebo?
1: Ta tam není samozřejmě, ale...
0: Kulisy.
1: Nechali jsme tam po sobě ty pěkný malůvky, co byly.
0: Aha, a který je to věžák? Ono je jich 6 v Rozdělově?
1: Od kostela, od Rozdělova, tak myslím, že je to ten druhej.
0: A to už jsme právě nakousli film, který se natáčel a který bude mít brzy premiéru. My se o něm víc řekneme za chvilku, ten film se jmenuje...
1: Filman.
0: Filman. A bude mít premiéru v kinech, v českých kinech?
1: Od 4. června.
0: Kde třeba? I v kladenském kině?
1: I v kladenském kině Hutník.
0: Budeme se těšit a víc o tomto filmu, který se jmenuje Filman, si řekneme za chvilku.
2: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dnes ráno si povídáme s režisérem nového filmu, Zdeňkem Kovářem, Kladeňákem, narozeným v Rakovníku, to se mi líbí, tohleto spojení zajímavý, který bude premiérově představovat světu a České republice film 4. června. Už jsme prozradili název filmu, jmenuje se Filman. Řekni, o čem ten Filman je?
1: Tak Filman je vlastně o mladém klukovi, který si prochází se všemi neduhy a překážkami, když natáčí svůj první celovečerní film. A vlastně potká starého pána, který mu vypráví příběh o mladé hrdince z dob druhé světové války a jsou tam takové flashbacky do té doby, který oživují to vyprávění vlastně.
0: Je to časozběrný snímek, anebo se prolíná minulost se současností?
1: Minulost se současností vlastně a jsou to dva příběhy.
0: Propletený do jednoho.
1: Přesně tak. Tak
0: ty tam hraješ jakou roli? Protože když měl premiéru v minulosti 1994, tuším, to bylo film Pulp Fiction, tak Quentin Tarantino, ten si vždycky zahrál v každém filmu. Tak, vždycky vybuchnul nebo něco ho roztrhlo. Kdo zná tarantinovské filmy, tak ví, že on si tam zahrál takový štěk, že ho to nakonec zastřelilo, likvidovalo, zničilo. Máš tam nějakou takovou roli válečnou?
1: Já nemám tam nic takového, ale tak říkal jsem si, že někdy ze srandy bych mohl zkusit, ale teďka na to nebyl prostor, protože jsem dělal víc věcí, sám jsem si tvořil, takže to nebylo možné. Ale ten film je inspirovaný vlastně mýma zkušenostma, mýma zážitkama, vlastně je to skoro o mně, dá se říct, a je se na co těšit.
0: A je to teda prolínání druhá světová válka a současnost a je to tragikomedie.
1: Ano.
0: Může to být komedie? Válečný film?
1: No, je to právě to spojení dvou žánrů. Je to na takovém tom rozcestí, ale důležitý je, jaký z toho má člověk pocit, když ten člověk jako ten film uvidí a co si z toho vezme. Je tam sice dvojí ten příběh, ale spíš je to jakoby ukotvený v té současnosti. Odehrává se to, že tam je vtipný vlastně to, jak se potkává s těmi překážkami. Je to takový pokus omyl, když natáčí a tvoří vlastně pořád nějaký problém. A hodně lidí, co natáčelo třeba celovečerní film nebo vůbec nějaký film zkoušeli, tak asi vědí, jaká je to sranda to dávat dohromady.
0: Jednu z hlavních rolí tam hraje taky Jan Přeučil. Máš tam zvučná jména, prozrať koho, kdo hraje.
1: Přeučil, Bareš, Mariano Roden, Fauserová, Ladislav Ondřej, Petr Batěk, Jaromír Nosek, Jitka Sedláčková se tam ukáže dokonce. Je tam těch jmen spousty, Jaroslav Sypal ještě a takhle z těch známějších, no ale bylo to úžasný.
0: Natáčení.
1: Bylo to úžasný to natáčení s takovýma personama, se natáčí opravdu dobře.
0: Pozor, a ještě jedna věc, jak dlouho jsi to točil, ten film? Je to celovečerní film, kolik má? 90 minut, dvě hodiny?
1: Dvě hodiny. Hodina je dobovka, hodina je současnost.
0: Takže popcorn sebou.
1: A já vždycky říkám ze srandy, 8 let jsem to točil, 8 let to budu splácet.
0: Náš dnešní host, Zdeněk Kovář, který vás zve do kina 4. června na film Filman.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: S naším dnešním ranním hostem, s režisérem Zdeňkem Kovářem Kladeňákem se bavíme o filmu, o Filmanovi, který bude mít 4. června premiéru. Je to natočený v Kladně, nebo kde jsi to točil?
1: Ta současnost se odehrává taky v Kladně. My jsme točili tady ve Dřetovicích u Kladna, u kostela, v hospodě, v ulicích. Tam jsme tu obec využili docela dost. A v té dobovce jsme natočili ten bunkr.
0: Rozdělov,
1: přesně tak. Pak jsme točili tady u Ameriky kousek v lesích, nějaký je tam bunkr, kde jsme točili, a musel bych si vzpomenout rychle, ale vím, že jsme natáčeli na více místech tady, no.
0: To se bavíme o filmu, který bude mít brzy premiéru, dvouhodinový Filman, 4. června přijďte do kin. A teď by mě zajímala jedna věc, protože dneska hodně uživatelů používá nějaké AI technologie aplikace. Využíváš tohleto v tom filmu, když třeba se tam jedná i o druhou světovou válku, potřebuješ kulisy, potřebuješ nějaké triky, jak to je?
1: Tak to je všechno aktuální, ale já jsem začínal v roce 2018 s tou dobovkou. To padla první klapka 3.3. a já jsem 2021 vlastně přestal to natáčet a pak jsem pokračoval až 23-24, abych to dotočil, tu současnost. A v té době, když jsme to točili, tu dobovku, tak tohle to ještě nebylo takhle k dosažení takovýhle technologie. Takže je to všechno poctivě udělaný rukama, jak se říká.
0: No a fandíš jako režisér AI technologií? Teď se mluví totiž o jedné věci, že spousta dokumentů, které sledujeme buď to na YouTube, nebo i nadabovaných dokumentů, je vlastně AI. Že to natáčí ty aplikace, ne ty lidi, jejichž hlas znáte, ale ten hlas oni si koupí do databanky a pak ho používají a natáčí to někdo jako vlastně počítač.
1: Tak použití těch hlasů a takhle asi proč ne, ale já v tom vidím to, že třeba když budu natáčet, řeknu, hudební videoklip na green screen, na zelené plátno, tak do toho pozadí využiju tyhle ty technologie, že dneska nemusím graficky vytvářet 3D objekty a podobné věci, ale že tam prostě ta umělá inteligence něco vytvoří a může to vypadat opravdu dobře, když se s tím umí dobře pracovat a zpracovat to, sestříhat, nabarvit. Ale jinak jako tomu úplně tolik zase nefaním v tomhle směru. Ještě to není na takovém levelu, aby se to dalo úplně nahradit, si myslím.
0: Filman už je natočený, půjdeme se na něj podívat do kin 4. června, o tom se bavíme tady s naším hostem Zdeňkem Kovářem, ty jsi režisér, scénář si psal taky.
1: Samozřejmě je to příběh o mně, který jsem si vždycky psal, ale použil jsem ještě jiné scénáristy, s kterými jsem se radil a takhle. Na dubové části mi pomáhal Marek Dobek, který napsal film Kajínek, Žižku třeba s panem Jáklem. No a ta současnost, to jsem dělal s Oldřichem Dudkem, který je zase známý spisovatel, zkušený na humor, protože jsem potřeboval do toho trošku vsunout nějakou tu srandu, takže jsem dvouma scénáristama jsem na tom jakoby se podílel.
0: A teď nám prozraď, ještě než se rozloučíme, než půjdeme na snídani, tak nám prozraď, co chystáš do budoucna. Co bys rád natočil?
1: Tak mám už druhým rokem rozpracovaný scénář na Václava Mrázka, což byl Kladenský vrah.
0: 50. let, z 60.
1: 50. No, ano, přesně 50. tak. 60. 57. ho vlastně pověsili, že jo, na Pankráci. Tak je to velice náročný, je to dobovka, tak připravujeme to, pracujeme na tom, uvidíme, kdy to bude konečně hotový a bude se moct začít točit.
0: Naším dnešním hostem byl filmař, původně kameraman, dneska už režisér Zdeněk Kovář. Zdeňku, děkuji ti za návštěvu a držím palce, ať se Filman, na který se budeme podívat do kina, ať se líbí lidem.
1: Děkuji moc.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Relaxáda. Relax Radio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Fatboy Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti

Dnes ráno jsme měli hosta a ve čtvrtek se budeme těšit taky. Ve čtvrtek si budeme povídat o letadlech, protože naším hostem bude pilot Radim Vojta a ten nás pozve na letecký den v Rakovníku, který bude k 80. výročí letání v Rakovníku tento měsíc v červnu. Budeme si povídat i o strojích z druhé světové války, protože právě Radim Vojta je ten, který má licenci a má možnost lítat například na Spitfireu anebo na Hurricaneu. Zajímavé povídání, určitě se budu těšit. Ve čtvrtek.

0: Nové zprávy máme pro vás minutku po 9. hodině.
1: Beroun usnadnil třídění plastů, plechovek a nápojových kartonů. Více ve zprávách, hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Do nádob na plasty se v Berouně nově mohou házet i plechovky a nápojové kartony. Město od včerejška přešlo na multikomoditní sběr. Obyvatelé tak už nemusí hledat oranžové nádoby na nápojové kartony, ani šedé na kovy. Obojí se dá nově házet do žlutých popelnic na plast. Radnice si od toho slibuje zvýšení množství vytříděného odpadu. Krloupy opraví hřiště v místní části Lobeč. Více nám za radnici řekl mluvčí města Aleš Levý.
3: Stávající povrch hřiště je značně poškozený, zvlněný a hřiště samotné už nemůže dostatečně sloužit ke svému účelu. Akce bude zahájena na začátku června a potrvá do poloviny letních prázdnin.
1: Obnovou projde i oplocení areálu. Na jihu Čech se při nedělních bouřkách objevila dvě slabší tornáda. Meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Tornáda se u nás objevují poměrně často, v naprosté většině jsou ale slabá. Výjimkou je ničivé tornádo z června 2021. O život tehdy přišlo 6 lidí. Rozpočtový schodek Slovenska už dosáhl 3/5 hodnoty plánované na celý rok. Meziročně je vyšší o téměř 10%. Tamní vláda přitom od svého nástupu do úřadu prosadila 3 konsolidační balíky na ozdravení veřejných financí. Letos přesto zhoršila výhled vývoje hospodaření státu.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie si v uplynulé sezóně vytvářeli tolik velkých šancí jako nejlepší kluby v Evropě. S průměrem 2,2 očekávaného gólu jsou sešívaní na 4. místě. Lépe na tom byli jen Bayern Mnichov, FC Barcelona a PSV Eindhoven. Silnou zbraní pražského týmu byly hlavně standardní situace.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. 2. červen bude většinou polojasný, víc mraků přibude až večer. Teploty opět na koupání vystoupají na 23 až 26 stupňů. Dočkáme se ale i dalšího deště, přijde už v noci na zítřek.
0: Za chvilku se do našeho moderátorského týmu v úterý 2. června připojí Aleš a taky Eurythmics.
5: S

To nejpříjemnější dopoledne tady u nás na Relaxu je úterý 2. června, za námi MGK a Wiz Khalifa. Možná do budoucna jedna z novinek Relaxády, což je hitparáda Relax Rádia, jinak samozřejmě ji uslyšíte jako novinkovou skladbu ve vysílání. Jasná věc. Mimochodem, když už jsme zmínili Relaxádu, zítra je středa a zítra od 18. hodiny je tady další vydání, o kterém rozhodujete vy. Stačí mrknout na www.radio-relax.cz, pokud si nepamatujete, poslechnout si všechny skladby, které tam vlastně byly naposledy a že jich tam bylo. A budu

0: velký změny zítra. A to nechci předbíhat. A hlavně ještě zahlasovat, ještě pořád máte šanci. Dneska je úterý a Relaxáde je zítra od 18. hodiny.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Hodně příjemná dopolední muzika. Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This. Máme za 8 minut půl desátá. Když už jsme u toho dopoledne, tak narazil jsem na takový jakoby zpracovaný analýzy firemních komunikací a ty dlouhodobě ukazují, bohužel teda týká se to práce, že nejvíc pracovních e-mailů bývá odesláno právě dnes, tedy v úterý mezi 9 a 11 hodinou. To znamená, teď, když se koukám na hodiny, byste měli být nějaký takový mailový špičce. No ten pondělní chaos už máme za námi a páteční útlum, tak ten je ještě hodně daleko. A úterý navíc bývá označováno jako nejproduktivnější den týdne. Já vím, že takhle dopoledne pracovní informace nic moc, ale za chvilku k tomu přidám určitě ještě nějakou zajímavost.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Mrkneme společně na dálnice, konkrétně začneme a vlastně v podstatě i skončíme na okruhu, na pražském okruhu. Tam na 0. kilometru ve směru na Ruzyni na D7 se stala dopravní nehoda, dvě osobní auta. Možná to trošku bude komplikovat provoz a tvoří se tam kolony, tak s tím rozhodně počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé.

0: Je přesně 9:45, tohle byl Michal Hrůza na Maluj svítání, to už asi v tuhle chvíli bude dost těžko, možná po paměti. Každopádně mám pro vás dobrou radu, pokud právě v tuhle tu chvíli, dejme tomu, se chystáte na nějakou tu dopolední poradu. Mám tady takový docela návod, by se dalo říct, který se stává celosvětovým trendem, jak si tu poradu zpříjemnit a jak to udělat tak, aby vás to možná trošičku bavilo. Jmenuje se to Walking Meetings, to znamená takový porady jakoby za chůze, většinou se dělají na 10 až 15 minut a dělá se to proto, že schopnost jak si přicházet s novými nápady do jakékoliv práce prý může výrazně vzrůst. Takže pokud na to ve firmách, pokud slyší třeba nějaký šéf teďka, máte ten správný prostor, zkuste to. Je to rozhodně lepší, než sedět na zadku na židli, protože to každý spíš usíná, ale za chůze to člověk vymyslí. Jenom teda bacha, aby vám nezdrhli.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Úterní dopoledne, muziku střídají informace, je tu 10. a další zprávy.
1: Louny pokračují v rozšiřování základní školy Přemyslovců a Češi se v zaměstnání málo hýbou. Vítejte u zpráv, hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: V Lounech pokračuje rozsáhlá rekonstrukce dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Hotové jsou technicky náročné sanace a zesílení základů pavilonů. Dokončena je i výstavba dalšího nadzemního patra, ve kterém vzniknou nové třídy. Projekt za 93 milionů korun je největší investicí Loun do školského zařízení v historii. S vyřizováním dotazů ohledně slaného pomáhá nový virtuální asistent. Jmenuje se Bořek. Na infolince městského úřadu zodpoví například dotazy na program kina, divadla nebo otevírací dobu akvaparku. Zná ale i kontakt na pracovníky úřadu. Fungovat začíná vždy po pracovní době úřadu. Spustí se ale i v situaci, kdy se pracovnice recepce věnuje jinému návštěvníkovi. Na středočeských veřejných místech bude více defibrilátorů. Hejtmanka Petra Pecková k tomu rádiu Relax řekla.
3: Budeme spouštět pod fondem prevence nový dotační titul, ze kterého budeme přispívat na pořízení defibrilátorů na místa, kde bývá hodně lidí. Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center.
1: Cílem je vytvořit záchrannou síť Středočeského kraje. Polovina Čechů má sedavé zaměstnání, většina z nich ale během pracovní doby nedělá dostatečné pohybové pauzy. Riskují tak obezitu, cukrovku nebo vysoký krevní tlak. Část zaměstnanců by proto na pracovišti ocenila firemní tělocvičnu, lekce jógy nebo fyzioterapeuta.
2: Sport.
1: Biatlonistkou roku je Tereza Voborníková. Prestižní anketu vyhrála podruhé v kariéře. Bronzová medailistka z posledních olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhý skončil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hornik.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes se opět vrátí letní teploty, vystoupají na 23 až 26 stupňů. Obloha zůstane po většinu dne polojasná, mraky přibydou až večer. V noci se pak dočkáme dalšího deště, naprší kolem 10 litrů na metr čtvereční.
0: Tak v podstatě je jasný, že ty máš takový sedavý zaměstnání, Davide. Co ty ocenil bys nějakou tělocvičnu tady v rádiu?
5: Ocenil bych, ale ještě víc bych možná ocenil třeba nějakou kantýnu, ne? S chlebíčky a saláty a tak dále a tak dále. No i k ní bychom se třeba prošli, že jo, k té kantýně taky.
0: Když půjdeš ze studia, rovně je tam kancelář ředitelky, myslím si, že to je to správné místo, kde bys tohle to měl předníst. Jedeme dál, tady je muzika.
6: Jsem kudil.
0: Tohle jsou Činasky a pro všechny kutily zahrajeme mezi 10. a 11. hodinou.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

Ale jsou z Brusu nový Maroon 5, Heroin Clean, 9 minut po 10. hodině dopolední. Já bych teďka úplně odbočil někam jinam. Výběr práce je podle mě stejně důležitý jako výběr životního partnera. A nebo bychom to mohli postavit obráceně, to je úplně jedno. Ne vždycky to platí na obou stranách. Každopádně, jak si vybrat toho správného životního partnera, to znamená prostě taková ta sázka na jistotu, tak návod na to najdete u nás na našem rádiovém Facebooku. Stačí se mrknout a kdyby náhodou jste měli svatbu na letošní prázdniny, tak s tím ještě můžete něco udělat. Čekuji.

0: Jeden z nejznámějších popových hitů 90. let, tohle byly Backstreet Boys, tedy boy band a jejich Everybody. Spousta lidí si myslí, že se ta písnička jmenuje Backstreet Back, ale ne, fakt Everybody. Mimochodem videoklip k téhleté skladbě byl jeden z nejdražších, samozřejmě na Jacksonův Thriller nemá zdaleka, ale bylo to asi, jako za pár korun to nebylo. Kluci v něm vystupují jako klasické filmové příšery, možná proto to bylo tak lákavý. Byl tam Drákula, byl tam Vlkodlak, byla tam Mumie, Phantom Opery, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, no prostě stálo to za to. Byly to vesměs inspirovaný postavy starých hororových filmů společnosti Universal Pictures. No, já myslím, že dobrý. Jedeme dál, protože od příšer přejedeme ke kouzelníkům. Eminem, Houdini.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

Michael Jackson, I Can Hold My Hand, máme přesně 10:30. Já jsem tady tak jako před chvilinkou si udělal jedno dopolední kafe, procházel jsem tady okolo těch našich kanceláří, který máme v rádiu, a vyloženě jsem viděl, že fakt platí to, co jsem si nedávno jenom přečet, ale u nás se to jako pilně dodržuje. Abyste věděli a byli trošku v obraze, po 2 až vlastně 4 hodinách je tam takový velký rozpětí od snídaně. Vlastně začíná tělo přirozeně signalizovat pokles energie. Takže tím pádem přichází na řadu dopolední svačina. Je to úplně běžný biologický jev, takže pokud máte jako trošičku pocit, že vám ta energie mizí, rozhodně si ji dejte, protože je to normální a není to nějakou známkou mlsnosti nebo snad jako nenažranosti, to ani náhodou. U nás to platí dvojnásob. Před chvilkou bylo v kuchyni docela plno.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Za 4,5 minuty bude 10:45. Tohle byla Terka Kerndlová a Tepe srdce mý. Teď tady mám něco pro ty, který jak si píšou na klávesnici a musí si to třeba zapamatovat, a čím rychlejc a líp si to zapamatujou, tak tím to mají potom snadnější

0: práci a tak dále. No prostě poznámky máte opravdu k tomu, abyste z nich potom čerpali ty vědomosti, které píšete. Ale jako máte to třeba jako já, že občas se stane, že něco píšu a v podstatě vůbec nevnímám to, co píšu, když píšu na počítači. Odborníci doporučují, a to třeba zkuste, že kdybyste jako nepoužívali klávesnici, nemuseli to psát a zapisovali to rukou, tak to vede prý k lepšímu zapamatování. Já to třeba zkusím, jako bohužel problém u mě je v tom, že já to pak po sobě ani nepřečtu. Co já, to, ale nepřečtou to ani ostatní. Pravidelně se stává, že naše paní produkční za mnou chodí, když někde zapisuju nějaký výherce a podobně. A prosím tě, a co je tohleto a tamhleto? Jako mě dělá problém napsat jim příjmení Novák, jo? Takže tam bych viděl možná problém, ale kdybyste si chtěli trošku protrénovat paměť, tak rozhodně bych přestal počítat nebo používat počítač a zkuste to zapisovat ručo. No, aspoň se vám trošičku ten mozek jako procvičí.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

Pomalinko, ale jistě se blížíme k 11. hodině, to znamená další dopolední zprávy. Taky se blíží doba oběda, přiznám se, já osobně mám už dneska docela hlad. A můžete se mrknout na náš radiový Facebook, teď to bude takový souhrn informací, pokud plánujete svatbu na prázdniny. Myslím si, že se z toho dá poučit. A ještě vám příští hoďce pozvu, kdo jsem teda pozvu. Řeknu, koho jsme si sem pozvali na čtvrtek. Hodně zajímavý host ve čtvrtek ráno.

0: Úterní dopoledne pokračuje dalšími zprávami. Je 11 hodin a 1 minuta navrch.
1: A přejeme hezké úterý. Škola v Loděnici na Berounsku projde proměnou a Kladno bojuje s pytláky.
2: Relax Radio.
1: Obec Loděnice na Berounsku opraví střechu základní školy, na ní se potom umístí fotovoltaika. Součástí prací bude i instalace nové vzduchotechniky pro odvětrávání tříd. Letos se ale nezačne, aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace. Hotova by měla být do konce roku. Berounská střední a základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozšíří, pokračuje krajský radní Milan Vácha.
3: V nové přístavbě bude například tréninkové pracoviště pro polytechnické vzdělávání nebo cvičný byt s kuchyní. Vedle klasické výuky tak vzniknou specializovaná pracoviště zaměřená na rozvoj praktických dovedností a každodenní soběstačnosti, což je pro tyto děti a jejich rodiny velmi důležité. Chceme, aby školy měly kvalitní zázemí pro moderní výuku a podporu žáků, kteří potřebují individuální přístup a specializovanou péči.
1: Kapacita školy zůstane stejná, podmínky se ale výrazně zlepší, škola totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa. S jízdenkou pražské integrované dopravy půjde dojet až do Tábora. Vystačí i na cestu do Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. Středočeský a Jihočeský kraj totiž propojují vzájemnou dopravu. Cestující se tak od 1. července dočkají mnohem jednoduššího cestování. Rybník u Kladenské Dlouhé ulice přilákal pytláka. U sebe měl 16 ryb, 6 línů a 10 kaprů. Povolení ale chybělo. 4 ryby uhynuly. Zbytek byl vpuštěn zpět do vody. Pytláci na kladenských rybnících nejsou ničím výjimečným. U rybníku v Bažantnici se například nedávno objevily nebezpečné nástrahy z vlasce a pytlahví.
2: Sport.
1: Soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila vyhrála Nikola Ogrodníková. Hodila téměř 60 metrů.
4: Já jsem spokojená s výkonem. Myslela jsem teda na začátku, že hodím trochu dál, ale musím to brát, protože ten první závod nebyl úplně ideální. Dneska byly lepší podmínky, takže na začátek sezony si myslím, že je po mateřské dobrý.
1: Koulář Tomáš Staněk se po zimní operaci lokte vrátil druhým místem za 20,32 metru.
5: Bylo to takový nahoru dolů, no. Chtěl jsem jak se chytit, tak to byl takovej, jsem přišla břevno, jak jsem dostal ránu dozad zpátky a bylo trošku jak náraz do zdi, ale jsem rád, že jsem pak hodil za těch 20.
1: Soutěž dálkařů vyhrál český rekordman Radek Juška.
6: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Opět letní, 23 až 26 stupňů dnešní maxima. Obloha aktuálně polojasná, po 16. hodině už více mraků. Noc na zítřek bude deštivější, místy navíc půjde i o vytrvalejší déšť. K tomu se ochladí, zítřejší nejvyšší teploty jen 16 až 20 stupňů.
0: Otázka samozřejmě na snadě. Co ty a chytání ryb? Máš to někdy za sebou nebo pytlačil jsi někdy?
1: No to ne, ale takové to oficiální asi proběhlo chytání ryb, ale bylo to jenom jednou a pro mě to byla strašná nuda, se přiznám.
0: Mimochodem máš, nebo pamatuješ si, chytil jsi tenkrát někde něco?
1: Chytil jsem možná nějaké nachlazení, abych pravdu řekl.
0: Takže tak, máme za sebou rybářské zkušenosti, protože já jsem měl dlouhá léta rybářský lístek, ale úlovky si fakt jako nepamatuju. Ale pamatuju si, co budeme hrát, Eda Sheerana. A navíc, jak jsem slíbil, už za chvíli pozvánka na čtvrteční ranní vysílání. Jako bude to hodně zajímavý, tak si počkejte.
2: Relax Radio.
7: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
7: Relax Radio.

0: Pokračuje úterní dopoledne s datem 2. června, vy posloucháte Radio Relax, tohle to byl Post Malone, Enough is Enough a je tady i slíbená pozvánka na čtvrteční ráno a naším hostem bude pilot Radim Vojta, už jenom samotný fakt, že to bude pilot, to bude hodně zajímavý, nicméně on nás pozve na letecký den v Rakovníku, s kolegou Danem si budou povídat i o strojích z druhé světové války, tak jak říkám, bude to zajímavý, protože Radim na těch strojích lítá, takže si přivstaňte a poslechněte si to.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.

David Guetta a muzika, která určitě jako přináší tu energii správnou pracovní na dnešní stále ještě dopoledne. Mimochodem, když už jsme u toho, hudba při práci, to jako není úplně moderní vynález. Prý už ve 20. letech minulého století některé, a tady jsou teda zmíněny továrny, pouštěly zaměstnancům hudbu, aby zvýšili produktivitu a hlavně zlepšili náladu během té dopolední směny, tak snad se nám to taky daří.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přesně v 11:30 se pojďme podívat na dálnice, konkrétně na Pražský okruh. Tam zhruba na 23. kilometru na trase Ruzyně Modletice se stala dopravní nehoda. Ono už to tam trvá trošičku díl, jsou tam dvě havarované vozidla. A místo je sice průjezdný, ale probíhá vyšetřování nehody, takže ten průjezd není tak úplně hladký. Jsou to dvě osobní, ne, jedno osobní a jedno nákladní vozidlo. Na místě i policie České republiky a provoz tam řídí. Tak jezděte opatrně a nezapomeňte, 23. kilometr na trase Modletice, dopravní nehoda.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Ještě půl minutky a bude 11:45. Musím teda přiznat, že předtím, než se pustím do v úvozovkách jakéhosi hodnocení téhleté informace, jsem si to oběhl tady ještě jednou a podíval jsem se do kanceláří našich rádiových žen a teď budu mluvit o uklizených stolech a vůbec jako o pořádku na pracovišti. Výzkumy ukazují, že uklizené pracovní prostředí prý usnadňuje soustředění na konkrétní úkol. Já bych jenom řekl, že jsem se byl teda hlavně podívat u produkční a pak samozřejmě u naší šéfový a je to fakt jako velký rozdíl. Zatímco u produkční je to takový jako trošičku jako všechno srovnaný, upravený, to má takový jako cimprlich a tak dále, tak u naší šéfový, a to ne, jako nemyslím to nějak špatně, za chvilku pochopíte i, že to je v podstatě dobrá věc, tak je to takové jako, že jako ona říká, organizovaný chaos. Na tom stole najdete úplně všechno. A teď to vlastně dopovím, protože to vyznačuje ten organizovaný chaos, že u toho stolu sedí kreativní lidé. Takže tím pádem vlastně nenápadně naznačuju to, že pokud máte uklizeno, no tak jasně, celkem vám to asi usnadní soustředění na nějaký ty konkrétní úkoly a podobně. Na druhou stranu, pokud tam máte takzvaný bordel, by se dalo říct, jako jasně dá se to taky říct, organizovaný chaos, tak možná budete patřit mezi ty kreativnější lidi, což taky někdy u některých zaměstnání není na škodu.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Je to doba oběda, za minutu bude 12 a taky další zprávy.
1: Králův dvůr má další sportoviště a za kolony na italských dálnicích se bude vracet mýtné.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr otevře další multifunkční hřiště a oddechovou zónu, tentokrát v městské části Popovice. Využití bude podobné jako u hřišť v Křižatkách a Zahořanech. Od míčových her přes posilování po odpočinek. První sportovci se tu objeví v těchto dnech. Radnice ale nepoleví, ještě letos postaví další dvě podobná hřiště. První svoz bioodpadů na lounském sídlišti kapitána nálepky znehodnotil jiný odpad. V nádobách se objevily například plastové obaly, skleněné lahve, plechovky, kartony, vánoční ozdoby i větší množství směsi. Takový bioodpad nešlo využít a musel se zlikvidovat jako směsný. Radnice další postup vyhodnotí. Kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě navrhla policie obžalovat dva lidi. O život tu loni přišlo 7 obětí. Příčinou byl pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Případem se teď zabývá krajský státní zástupce. Italové budou za kolony na dálnici vracet mýtné. Řidiči dostanou peníze zpátky, pokud se zdrží kvůli dlouhým kolonám nebo stavebním pracím. Při stání 1 až 2 hodiny získají nárok na vrácení poloviny částky. Za 2 až 3 hodiny mohou požadovat až 3/4. Pokud bude doprava zablokovaná déle, dostanou celou zaplacenou částku. Píše o tom Kladenský deník.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa. V Americe nechybí ani záložník Lukáš Provod.
3: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o 1,5 hodiny díl, ale pak to probíhalo dobře. Měli jsme komfort v letadle, vlastně přizastavili jsme v Irsku a pak jsme letěli až sem a od letiště to bylo nějakých 25 minut. Sešli jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vypukne.
1: V pátek hrajeme přípravné utkání s Guatemalou. Do samotného turnaje pak vstoupíme 12. června zápasem s Jižní Koreou.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: 2. červnové odpoledne ve středních Čechách a okolí převážně polojasné po 16. hodině s přibýváním mraku. Teploty nejvýš mezi 23 až 26 stupni. Pokud někam vyrážíte v noci, tak raději s deštníky. Místy půjde o vytrvalý déšť. Pršet má i zítra, kdy se ochladí na 16 až 20 stupňů Celsia.
0: V podstatě na dálnicích, dejme tomu, budou vracet peníze. Jak je to u vlaků, to bys měl vědět. Vracejí se tam třeba peníze za nějaký zpoždění maximálně?
1: Myslíš v Itálii nebo u nás?
0: Ne, myslím u nás třeba.
1: U nás, jako. U nás se vrací, já jsem to zažil, bylo zpoždění, myslím, že asi 5,5 hodiny. Aha. A dostali jsme tak jako symbolicky, myslím, že to stačilo tak na jedno pivo a párek v rohlíku, teda no, co jsme jako dostali. Teda no. Ale hele, samozřejmě lepší něco než nic, že jo. Jako.
0: Tím jsem to chtěl uzavřít a nabídnout muziku Linkin Park. Lost zahrajeme určitě mezi 12. a 13. hodinou, stačí jenom poslouchat.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Tak na skloňování tohohle výročí si budu muset dát hodně velký pozor. Oslavy 666 let obce Želízy proběhnou v sobotu 6. června od 14 hodin. Skoda, že to není od 16. Každopádně, když vyrazíte, tak se můžete těšit na vystoupení žáků základní školy a mateřské školy Želízy. Taky určitě country kapela Mošňáci tam bude a skotský rock Claymore. Na děti potom čeká skákací hrad, nikoli v klaun, ale klaunice, to je změna, a spoustu dalšího. Tak nezapomeňte, sobota 6. o 14 hodin. No a pak mám ještě jednu pozvánku. Obchodní akademie Slaný vás zve na Edurun 2026, což je běh studentů a absolventů. Proběhne taky v sobotu 6. června. Je to vlastně takový běžecký happening s výrazným komunitním přesahem. Takže propojuje to studenty, absolventy i širokou veřejnost. Sraz účastníků právě Eduranu je od 12 hodin a potom start hlavního běhu je od 13 hodin.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Relax.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 2. června. Tento den roku 1740 se narodila známá historická postava Markýz X. Mnohem později, přesně o 201 rok, přišel na svět Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Druhý červnový den roku 1964 odstartovali Rolling Stones svoje první americké turné. 3 roky na to vydal David Bowie svoje debutové album. V roce 1970 pak spatřil světlo světa jeden ze Cypress Hill, a to Louis Freeze. Stal se rok 1883, když se hrál první zápas v baseballu večer pod umělým osvětlením. 2.6.1979 navštívil papež Jan Pavel II. Poprvé komunistickou zemi. Bylo to jeho rodné Polsko. Relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

me. Relax Radio. Dopravní servis. Z D5-ky máme upozornění 22. a 5. kilometr ve směru na Prahu ještě před Královým dvorem je 5 havarovaných aut, který blokují 2 jízdní pruhy. Na místě je policie a místo je průjezdné odstavným pruhem.

0: Jedna hodina, jedna minuta, zprávy připravil David Latovský.
1: Nertovec se podpoří dospívající a brambor zřejmě bude méně. Celý tým Rádia Relax se přeje hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Neratovice mají místo pro dospívající, určeno je dětem od 12 do 18 let. V zařízení vedle sportovní haly v ulici Kapitána Jaroše najdou místo pro konverzaci, hraní her nebo diskuzi se sociální pracovnicí. Nikdo tady nikoho nesoudí a zbytečně se neptá. Otevřeno je úterý nebo v každé úterý a čtvrtek, vždy od 16 do 18 hodin. Na středočeských veřejných místech bude více defibrilátorů. Hejtmanka Petra Pecková k tomu Rádiu Relax řekla.
3: Budeme spouštět pod fondem prevence nový dotační titul, ze kterého budeme přispívat na pořízení defibrilátorů na místa, kde bývá hodně lidí. Z toho fondu budou moci čerpat peníze obce, ale i jejich příspěvkové organizace, ale také spolky, tělovýchovné jednoty, kluby, aby mohly pořídit defibrilátory například na hřiště, na koupaliště nebo do kulturních center.
1: Cílem je vytvořit záchrannou síň Středočeského kraje. Pěstitelé letos zasadí o 6 až 10% méně brambor než loni, takový je odhad ministerstva zemědělství. Odhaduje totiž, že bude obtížné prodat už vypěstované brambory. Pěstitele trápí hlavně sucho, Česko už tak není soběstačné a musí brambory dovážet ze zahraničí. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun. Předchozí rekord díla od tohoto umělce byl o 4 miliony nižší. Nedělní aukce nabídla 217 děl, prodala se většina. Tymi nemá klid ani po smrti. Případ dnes už legendární velryby dál zaměstnává německé i dánské úřady. Zabývají se více než stovkou trestních oznámení a dalších podnětů týkajících se záchranné operace. Mezitím se připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého kerporaka.
2: Sport.
1: Biatlonistkou roku je Tereza Voborníková. Prestižní anketu vyhrála podruhé v kariéře. Bronzová medailistka z posledních olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhý skončil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hornik.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne horké s 23 až 26 stupni. Polojasná obloha se postupně změní v oblačnou až zataženou. Mraky večer a hlavně v noci přinesou i déšť, se kterým máme počítat i zítra, kdy se ochladí na 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku se můžete těšit na velice zajímavou anketu a taky na holku z

0: slzama novou písničku Holku z plakátu, hlavně aby holka z plakátu byla zdravá a nepotřebovala žádné tabletky a léky.
1: Ano, hezké odpoledne. Dan správně naznačil, že dnešní anketa Relax v ulicích bude o lécích, respektive o lékárnách. Chodíš, Dan, rád jako do lékárny?
0: Do lékáren, no, už taková ta klasická lékárna, tu nepotkávám vlastně, možná v nemocnici, ale jinak jsou lékárny všude možně v nákupních centrech, tak to mi nevadí, ano. Protože tam chodím kupovat vitamíny. Ano, vitamíny tak... a je tam vlastně výdej i receptů, občas pro někoho, nebo jako, že se vybírá recept a funguje to dobře, jako s tím nemám problém.
1: Ano, já v podstatě taky rád chodím do lékárny, ať už z jakéhokoliv důvodu, buď tedy pro vitamíny.
0: Ty dnešní moderní lékárny jsou fajn.
1: Mě to tam je třeba hezky voní, jako když se smísí ty všechny vůně těch léků.
0: A hlavně prodavačky jsou super většinou, nepotkal jsem žádnou nějakou špatnou, že by se na mě mračila a vlastně tady v Kladně potkávám jednoho pana prodavače.
1: Ano, takže všechno funguje tak, jak má, si myslím, alespoň já a jak jste asi slyšeli i kolega Dan. No samozřejmě, představte si relaxáci, že byste v podstatě už do lékárny vůbec nemuseli jít, že by vám lékař napsal léky, třeba i ten na předpis, ale byste vůbec nikam nemuseli chodit, normálně by vám přišli domů poštou, nebo by vám je ta zásilková společnost třeba nechala v těch tolik oblíbených výdejních boxech. O tom byla ta dnešní anketa, na to jsme se ptali a takhle zněly vaše odpovědi.
2: Relax v ulici.
3: Je to krok špatným směrem.
4: Když ty rady budu potřebovat, tak si do té lékárny zajdu a informovanost na internetu je široká.
5: Myslím si, že je to blbý, protože když vidíte třeba, jak Česká pošta funguje a třeba ty léky ztratí a to se začne stávat dost často, takže si myslím, že to není úplně dobrý nápad.
6: Budou mi chybět.
7: Ať jdou tam, do teček, nepotřebuji rady lékárníka. Jsou to všechno podvodníci.
8: Určitě mi budou chybět rady lékárníka.
9: No, já si myslím, že to špatně tohle, to, že by to mělo být v lékárnách, protože ten lékárník, když to předává, tak předá s tím i ty informace.
10: Myslím si, že lékárník hraje velmi důležitou roli v tomto řetězci, protože několikrát už se stalo, že odhalili špatné dávkování nebo špatnou indikaci léků nebo farmaka, takže si myslím, že to není vůbec dobré posílat léky na výdejní místa nebo přímo domů. Lékárník je důležitý.
11: Nevadí mi to. Do lékárny nechodím rád, takže když to bude v boxech, naopak uvítám to.
12: Já si myslím, že to úplně není nejlepší řešení, protože často se stává, že některé léky mohou vyrušit ten váš lék, který normálně užíváte a lékárník vám dokáže poradit, takže za mě výdejní boxy úplně nejsou nejlepší variantou a lékárník si myslím, že má důležitou roli v tomhletom odvětví.
13: Mně se to tak jako trochu netýká, protože moje máma vzvedává všechny léky.
14: Určitě budou chybět rady lékárníka.
15: Já si myslím, že ty léky se taky můžou zkazit, že na to svítí sluníčko, může se

0: tím něco stát, takže jako já bych to takhle nikam neposílal poštou, obzvláště ne Českou poštou.
1: Tak ten pán, co říkal úplně na konci, tak s tím bych absolutně souhlasil, teda jenom s polovinou té odpovědi, nekomentoval bych, kdo jak co zasílá, ale ty léky mají nějakou teplotu, musí být v určitých teplotách.
2: A představíme si výdejní box, třeba jak na něj teď praží slunce a jak to asi může dopadnout.
1: Přesně, výdejní boxy, to by museli být speciální lékárenské výdejní boxy, chlazené, klimatizované nebo...
2: To asi nebudou, ale ano, tak je vidět, že i v anketě jste se vyjádřili pro to, aby se ty klasické lékárny vlastně zachovaly, aby vůbec nějaké to posílání poštou nenastalo nebo výdejní boxy. Tak my s vámi ten názor sdílíme.
1: No, druhá věc je jediná, že třeba někdo bydlí na odlehlém místě nebo ve vesnici a je nemocný a nemá, kdo by mu ty léky vyzvedl, nebo sám je nemocný natolik, že si je nemůže vyzvednout. Tak pak chápu, že doručovatel by nějakým způsobem nebo firma, která doručuje, specializovaná, že by to doručila.
2: V těch výjimečných případech, tedy, že tak. V těch výjimečných případech. No tak my vám asi na závěr popřejeme, abyste byli zdraví a do lékárny jste vůbec nemuseli chodit.
1: Buďte zdraví.
3: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Sebastián má záchranný bod, je dobrý mít číslo na záchranáře, pamatovat si ho a pak mít ty záchranáře nějak, aby přijeli včas, když se něco děje. A ono se dělo v minulosti, v roce 1541 byl v Praze velký požár. A tak jsem se podíval, kdy vznikly hasičské sbory a co vlastně, jak to bylo v minulosti, kdo hasil v 16. století, co jsem se dozvěděl. To se dozvíte vy za chviličku na vlnách Rádia Relax. Tímto zdravím všechny hasiče dobrovolné.

0: České republice pracuje, maká pro nás, pro všechny 11 740 profesionálních hasičů a k tomu ještě je navíc 353 tisíc registrovaných členů sdružených ve více než 7,5 tisíce sborech úplně po celé republice. A mluvím o tom proto, že zrovna dneska ráno jsme hlásili taky malý požár, to byl Louka u Barandova v Praze, ale bylo to hned po 5. hodině. A v tento den, 2. června, ale v roce 1541 byl v Praze obrovský požár. Roku 1541, 2. června, požár zničil 2/3 malé strany a taky celou severní část Pražského hradu a kromě budov tak schořely taky na hradě desky zemské, což byly knihy, které obsahovaly záznamy o jednání Českého zemského soudu a sněmu, jestli on to někdo tehdy nezapálil schválně, že měl nějaký soudní řízení. Ale jak to bylo tehdy, byli hasiči v tom 16. století? Nebyli. V 16. století v českých zemích vůbec organizovaní hasiči neexistovali, nešlo ani o placené povolání, ani o dobrovolnou zájmovou činnost, naopak. Hašení požárů bylo tehdy zákonnou občanskou povinností všech práceschopných obyvatel. Takhle to bylo. Když byl vyhlášen poplach, že hořelo třeba i na té malé straně, tak museli všichni měšťané a řemeslníci okamžitě zanechat své práce a běžet hasit a těm, kteří se odmítli podřídit nebo přiběhli bez náčiní, tak hrozily přísné tresty. Naopak, kdo dorazil jako první například podle hasičského řádu z roku 1611, dostal voska, který s koňmi přivezl k ohni vodu jako první, tak dostal 3 kopy míšeňských a pivo na posilněnou za obecní peníze. A ještě jedna zajímavost, rovnou z dosahu Rádia Relax. První ryze český hasičský sbor byl ve Velvarech v roce 1864.
1: Velvary 103,4 FM.
2: 103,4 FM.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění posíláme do Loun na křižovatku v centru ulic Osvoboditelů a Purkyňova, kde se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením.
0: Relax Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: Přesný čas, 14 hodin, 1 minuta.
1: Na cyklostezku mezi Kladnem a Prahou si počkáme a zítra se ochladí.
2: Relax Radio.
1: Cyklostezka mezi Kladnem a Prahou jen tak nebude. Z velké části vznikne na současné železniční trati, kterou nahradí nový dvoukolejný úsek. Ten ale bude dokončen nejdříve v roce 2029. Teprve pak se zahájí práce na samotné cyklostezce. Potrvají minimálně 2 roky. První cyklisté tak vyjedou nejdříve v roce 2031. Berounská střední a základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se rozšíří, pokračuje krajský radní Milan Vácha.
3: V nové přístavbě bude například tréninkové pracoviště pro polytechnické vzdělávání nebo cvičný byt s kuchyní. Vedle klasické výuky tak vzniknou specializovaná pracoviště zaměřená na rozvoj praktických dovedností a každodenní soběstačnosti, což je pro tyto děti a jejich rodiny velmi důležité. Chceme, aby školy měly kvalitní zázemí pro moderní výuku a podporu žáků, kteří potřebují individuální přístup a specializovanou péči.
1: Kapacita školy zůstane stejná, podmínky se ale výrazně zlepší. Škola totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa. Na dani z nemovitosti se zatím vybralo přes 15 miliard korun. Včera uplynula lhůta pro úhradu celé částky nebo první splátky. Druhá je splatná do konce listopadu. Platební údaje obdrželi všichni poplatníci poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. K dispozici je mají i ve své daňové informační schránce na portálu Moje daně. Češi zůstávají věrní Chorvatsku. Země u Jadranu si podle tamního turistického sdružení dál drží pozici nejoblíbenější zahraniční dovolenkové destinace českých turistů. Láká hlavně bezpečnost a minimální jazyková bariéra. Výhodou je i možnost vlastní dopravy a široká nabídka apartmánů, kempů, hotelů i rodinných penzionů.
2: Sport.
1: Nová sezona hokejové extraligy začne 16. září. Kladno do ní ten den vstoupí utkáním s Vítkovicemi. Mistrovské Pardubice čeká východočeské derby s Hradcem Králové. Základní část skončí 5. března na váže playoff.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne ve středních Čechách a okolí polojasné až oblačné, k večeru i zataženo. Aktuální teploty mezi 23 až 26 stupni, v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Přidá se i déšť, deštníky se pak budou hodit i zítra. Nejvíc pršet má během dopoledne.
0: No ale teď si představte tu nádheru, západ slunce, sedíte na břehu moře, nad sebou slunečník a do toho vám hraje tohleto. Tomu se říká 100% relax.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax.
5: Relax Radio.

0: John Bon Jovi a skupina Bon Jovi, Blaze of Glory a Pistolníci z divokého západu, Dostavníky, Kolty, Proklatě nízko, Dostavníky. Dnes máme 2. června a když se vrátíme zpátky z divokého západu do naší divoké minulosti, tak právě dnes v roce 1898 poprvé padl nápad, že v Praze bude metro. A první návrh na pražské metro podal městské radě obchodník, který fungoval spoustu let v domě v Praze, v domě u Rota, a byl to Ladislav Rot, syn, který převzal to železářství po svém tátovi, které už teda neexistuje. Naposledy se někdy prodávaly šroubky v železářství u Rota v roce 1996. Dneska už je tam něco jiného. Ale právě v té době, v tom roce 1898, v Evropě mělo metro jenom Londýn a Budapešť a pan Ladislav Rot byl hodně cestovalý a mluvil spousty jazyky. Cestoval po celé Evropě a byl i v Africe, v Rusku, všude možně. Takže to pražské metro, ten nápad byl jeho. A když se podíváme potom ještě do menší minulosti, tak byly předválečné projekty 1939 až 1941. Zahájila se stavba 6. ledna 1966 v Hopletalově ulici, ale to tehdy začala výstavba, která měla být původně jenom podpovrchová tramvaj. To se změnilo 9. srpna v roce 1967. To už byla jiná koncepce, že už bude podzemní metro, a provoz se zahájil 9. května v roce 1974. Byl otevřen první úsek trasy C v úseku Kačerov Sokolovská, dneska stanice Florence.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění, tady máme jednu pražskou dopravu na Pražském okruhu v Nové Dubči směrem na Černý most. Je pro poruchu odstavené osobní auto, takže se může tvořit kolona. Štěrboholská spojka, klasika.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy, pokud sjíždíte z D1 na Pražský okruh a chcete jet směrem k letišti, tak počítejte se zdržením, respektive teď možná ani neprojedete tady přímo u toho sjezdu, který je mezi Modleticemi a Dobřejovicemi, protože se tam před pár minutami stala vážná dopravní nehoda. 3 náklaďáky na místě složky integrovaného záchranného systému probíhají záchranné vyprošťovací práce, neprůjezdný pravýjezdní pruh, ale taky informace o tom, že komunikace je dočasně uzavřená. Je to nájezd od D1 na Pražský okruh už vedle Dobřejovic ve směru k letišti. Počítejte se zdržení.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Na našem webu radio-relax.cz se můžete podívat na nejnovější písničku, videoklip si pustit od skupiny Maroon 5, anebo taky můžete najít nový domov pro sama, nebo pokud hledáte pejska, tak sami německý krátkosrstý ohař a jeho fotografie a popis je na našem webu radio-relax.cz, kde je taky vidět, jak jsme oslavili Den dětí na Relaxu a kde je jedna kolonka, která se jmenuje Relaxáda, a to je hitparáda a aktuálně pro Relaxádu to vypadá takhle na 3., 2. prvním místě pro tento týden.

Fast Boy Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Teď je přesně 15 hodin.
1: Středočeský kraj rozšíří síť kontaktních center pro seniory a v noci začne pršet. Další zprávy pro vás, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: O Středočeská kontaktní centra pro seniory je zájem. Od roku 2019 pomohla už více než 200 000 klientů. V takzvaném posezu najdou starší lidé místo pro setkávání nebo hraní her. Oblíbené jsou i vzdělávací kurzy nebo právní poradenství. Kraj proto plánuje počet těchto míst dál navýšit. Plovárna ve Slaném zahájila sezonu. Starosta Martin Hrabánek.
3: Máme tady několik vylepšení, budeme tady mít více stánků bufetu, zároveň jsme navezli nový písek na beach volejbal a máme tady také osvětlení kurtu, takže beach volejbal se bude moc hrát i do večerních hodin.
1: Plovárna se otevře vždy za příznivého počasí. Obnovení EET podporuje většina Čechů. Podle průzkumu agentury STEM chtějí férová pravidla. Opětovným zavedením systému, zrušeného v roce 2022, se začne zabývat sněmovna. Vydávání účtenek nemá být oproti původní verzi povinné. Do evidence se zřejmě nebudou muset zapojit ani podnikatelé platící paušální daň. Okamžité bezhotovostní platby u Čechů bodují, používá je už většina populace. Umožňují převést peníze z účtu na účet doslova za pár sekund. Ještě před pár lety přitom platby trvaly 2 i více dní. Národní banka teď připravuje zavedení okamžitých eurových i hromadných korunových plateb.
2: Sport.
1: Martin Konečný hodil na včerejším memoriálu Josefa Odložila svůj osobní rekord.
4: Bylo to takový hektický ze začátku, protože jsme měli zpoždění, tak jsme tady dlouho čekali pak i na to rozhazování. To bylo takový, že jsme se kryli prvně s holkama, pak ještě s dvouma tyčkama, ale nevadilo mě to asi a jsem rád za tady ten hod.
1: Konečný v celkovém pořadí skončil druhý za Jihoafričanem Smithem.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera bez deštníků s 23 až 26 stupni. V noci už se ale budou hodit, čekáme zataženost deštěm, pršet pak bude i zítra, přidat se může i bouřka. K tomu se ochladí, maxima jen 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Odpoledne v plném proudu a pokud vám jde proud, tak za chviličku budete mít i Davida Getu.

Farná jede na plný plyn, je ve spěchu bez nádechu a představuje tuhletu písničku Perpetuum Mobile těsně před svými třemi obrovskými největšími koncerty. V nejnovější písničce se Eva Farná vyrovnává s tématem věčného pracovního koloběhu, přehlcenosti, vyčerpání během za ničím, že pořád za ničím běžíme a nevíme, jestli to za to stojí. Single je zamyšlení nad tím, odkud se v nás berou takovéto vzorce, jestli jsou zdravé. Perpetuum Mobile jako symbol krysího závodu o neustálém vyvažování rodinného a pracovního života. Ty velké koncerty budou už za pár dnů v sobotu 13. června v pražském Edenu

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nedaleko Louna se stala dopravní nehoda, srážka 3 osobních aut. Je to na silnici číslo 15, která vede ze severní strany u obce Lipčeves. A právě u Lipčevsi se srazila 3 osobní auta. Dejte pozor, na místo je přivolaná policie.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda, ve které je motorka, která narazila do stromu, se stala na trase Lány Křivoklát před odbočkou Nový dům v lese. Havarovala motorka, na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Takže pozor na trase Lány Křivoklát a Nový dům.
0: Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 posíláme upozornění k Nové Vsi u sjezdu na Novou Ves, to znamená na trase od Prahy směrem na Teplice, se stala dopravní nehoda, srážka nákladního a osobního auta. Počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

písničku pro miliardáře. Tak zdravím i miliardáře, kteří posloucháte Radio Relax. A mám pozvánku úplně pro všechny, nejenom pro miliardáře, na čtvrteční ráno, kdy naším hostem na Radio Relax bude pilot Radim Vojta, který pilotuje letadla i z letadla z druhé světové války a právě jednu takovou perlu přiveze do Rakovníka. V červnu bude slavit Rakovník 80 let, letecký den létání v Rakovníku. Budeme si povídat i o strojích z druhé světové války i představíme ten letecký den, takže se budu těšit ve čtvrtek ráno na hosta. Ale ještě mezi tím bude středa a za chvilku Jarka.

0: zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dneska máme 2. června, 16 hodin a před námi jsou odpolední zprávy.
1: Dobré odpoledne, Mělník dokončil novou budovu pro dětské skupiny a Češi se v zaměstnání málo hýbou.
2: Relax Radio.
1: Mělník má novou budovu pro dětské skupiny, je na sídlišti sportovní, nabídne zázemí pro 48 dětí. Umožní navíc umístění i těch nejmenších, pro které v klasických mateřských školách často chybí místa. Dětské skupiny tak pomáhají rodičům sladit rodinný a pracovní život. Kraloupy opraví hřiště v místní části Lobeč. Více nám z radnici řekl mluvčí města Aleš Levý.
3: Stávající povrch hřiště je značně poškozený, zvlněný a hřiště samotné už nemůže dostatečně sloužit ke svému účelu. Akce bude zahájena na začátku června a potrvá do poloviny letních prázdnin.
1: Obnovou projde i oplocení areálu. Letecké spojení s Blízkým východem se stabilizuje. Počet cestujících stoupl z 24 na 50% původního plánu. Z Ruzyně se tak dá odletět do Dubaje, Abu Zabí a Tel Avivu. Brzy by měl přibýt nebo by měly přibýt i spoje do Dauha. V Německu se šíří spekulace o konci kancléře Merce. Má prý velmi nízkou podporu veřejnosti. Vládní koalici navíc provázejí spory a hádky. Pokud by Merz skutečně skončil, podle německé ústavy by padla i celá vláda. Nový kancléř by tak musel začít prakticky od nuly. Polovina Čechů má sedavé zaměstnání, většina z nich ale během pracovní doby nedělá dostatečné pohybové pauzy. Riskují tak obezitu, cukrovku nebo vysoký krevní tlak. Část zaměstnanců by proto na pracovišti ocenila firemní tělocvičnu, lekce jógy nebo fyzioterapeuta.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa. V Americe nechybí ani záložník Lukáš Provod.
4: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Měli jsme komfort v letadle, vlastně přizastavili jsme v Irsku a pak jsme letěli až sem a od letiště to bylo nějakých 25 minut. Sešli jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vypukne.
1: V pátek hrajeme přípravné utkání s Guatemalou. Do samotného turnaje pak vstoupíme 12. června zápasem s Jižní Koreou.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
6: Počasí.
1: Do večera bez deštníku s 23 až 26 stupni. V noci už se ale budou hodit, čekáme zataženo s deštěm. Pršet pak bude i zítra, nejvíc během dopoledne. K tomu se ochladí maxima jen 16 až 20 stupňů Celsia.
0: No tak já zdravím naše posluchače, Radia Relax a taky tebe.
1: Ano, vítáme tě, Jarko, hezké odpoledne.
0: Jsme si zrovna říkali, viď, jak dlouho jsme se neviděli, no, neslyšeli.
1: My se tady tak jako míjíme, že? Tak dneska konečně spolu, i když já vlastně teďka končím, takže je to fakt chvilka.
0: S tebou i bez tebe. A jinak, máš se?
1: No, tak mám se dobře, včera den dětí, že jo, tak jsem si má řekl, já jsem snad ještě pořád dítě, hele, jako tahne mi na 40, ale dopřál jsem si tak, jako kdyby byl dítě.
0: Ale my jsme včera měli krásný den, jsme byli s dětma u zubaře, tak jsem jim to zpetřila ten dětský den. Jeden kás, druhý vytrhávání zubů. No, ale potom následovala právě ta krásná studená zmrzlina a zmrzlinář byl tak hodný, že jim dal ještě tu zmrzlinu zadarmo.
1: No takže... tak to je hezký, ale fakt jako na den dětí chodit k zubaři teda, no.
0: Hele, jinak to nejde, nic. Hudebně se můžete taky těšit, například nad Ed Sheeran.

posluchači, schválně, kdybych vám dneska dala možnost doma něco úplně zakázat, co by to tak asi bylo? Já mám totiž pocit, že každá domácnost má něco, co člověka spolehlivě zvedne ze židle. Buď to jsou poházené ponožky, nebo otevřená lednice, rozsvíceno úplně všude, nebo taková ta legendární, co bude dneska k večeři, ideálně chviličku v obědě. Tak já vám něco řeknu. Já bych doma asi na jeden den zavedla takové malé pravidlo, že bych místo věty mami, kde mám a párteček, ráda slyšela tati, kde mám. Protože nevím, jestli to máte doma úplně stejně, ale maminky mají podle všeho zabudovaný nějaký tajný radar. Děti nevidí mikinu, nabíječku, boty, školní věci, ale maminka přijde, podívá se jedním okem a během pár vteřin zázračně objeví přesně to, co tam určitě nebylo. No, tak mě dneska zajímá, co byste doma nejradši zakázali vy? Nějakou větu nebo zlozvyk, třeba nějakou domácí specialitu, která vám občas pije krev? No tak mi pište nebo volejte, sem zvědavá, co se děje za dveřmi vašich domácností. 606 736 736.

0: Před námi je moje velice oblíbená rubrika Kalendárium, protože se dozvím spoustu zajímavých informací. No tak si pojďme říct, dneska máme 2. června, je úterý. Svátek slaví všichni Jarmilové, tak pokud nějakou znáte, nezapomeňte mu popřát. No a když neznáte, tak klidně popřejte prvnímu sympatickému Jarmilovi, kterého třeba potkáte. A šance sice není velká, ale proč si nerozšířit okruh známých, co? A pozor, na dnešek mám taky ještě jednu zajímavost. Slavíme taky Mezinárodní den odejdi dříve z práce. Ano. Slyšíte mě dobře, takže jestli právě teď sedíte v kanceláři, koukáte na hodiny a přemýšlíte, jestli už je čas, pane učiteli, tak podle dnešního kalendáře ano. Prostě se zvedněte a řekněte, hele, sorry, dneska je den, odejdi z práce dřív, takže já jdu. No, kdo nás poslouchá tajně v práci, tak doufám, že už tajně vypíná počítač a tváří se, že měl důležitou schůzku. Tak jdeme na to, kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 2. června. Tento den roku 1740 se narodila známá historická postava Markýz de Sade. Mnohem později, přesně o 201 rok, přišel na svět Charlie Watts, bubeník Rolling Stones. Goodbye. 2. červnový den roku 1964 odstartovali Rolling Stones svoje první americké turné. 3 roky na to vydal David Bowie svoje debutové album. V roce 1970 pak spatřil světlo světa jeden ze Cypress Hill, a to Louis Freeze. Stal se rok 1883, když se hrál první zápas v baseballu večer pod umělým osvětlením. 2.6.1979 navštívil papež Jan Pavel II. Poprvé komunistickou zemi. Bylo to jeho rodné Polsko. Relax. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: relaxu.
1: Pokud nevíte, co podniknout o víkendu, tak si něco poslechněte. Já tady mám pár pozvánek na nějaké akce. Oslavy 666 let obce Želízy, což je umělníka, sobota 6. června od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní školy a mateřské školy Želízy. Vystoupí zde country kapela Mošňáci nebo skotský rock Claymore. Na děti čeká skákací hrad, možná třeba i skákací klavnice a mnoho dalšího. Další aktivita o víkendu, obchodní Akademie Slaný vás zve na EduRun 2026, což je běh studentů a absolventů, sobota 6. června. Je to vlastně takový běžecký happening s výrazným komunitním přesahem, který propojuje studenty a absolventy i širokou veřejnost. Sraz účastníků je od 12 hodin a start hlavního běhu ve 13 hodin.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

takový malý návrat do času, kdy plakáty na zdech nebyly pouze výzdoba, ale byl to vlastně životní styl. Skupina New Kids on the Block byla na přelomu 80. a 90. let doslova fenoménem. Tehdejší boybandové šílenství ještě dávno před známou skupinou Backstreet Boys nebo třeba NSYNC. Takhle tahle písnička, která následuje s názvem Step by Step, vyšla v roce 1990 a stala se jejich vůbec největším hitem. Dokonce strávila 3 týdny na prvním místě americké hitparády Billboard a dodnes patří mezi největší boybandové hymny. Tak jdeme na to. Step by step, ooh baby.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
6: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v pamětí.

0: Dnešní téma mého vysílání je, co byste doma nejraději zakázali. A napsala nám už Kateřina z Rakovníka, že už doma nějaké ty zákazy opravdu zavedla. A jeden si týká právě jídla. Píše, že když se doma obědvá nebo večeří, telefony mají stopku. Nikdo nekouká do mobilu, žádné skrolování, žádné rychlé, jen něco zkontrolujou, bla, bla, bla a tak dále. Já musím říct, že když se vrátím zpátky do minulosti myšlenkama, tak dříve u stolu, že jo, rodiče nebo prarodiče, děda s babičkou víceméně měli takový ty papírový noviny. Dneska tuhle z tu roli převzal telefon. Jenže když si člověk představí, že třeba 6 lidí u toho stolu si čte noviny, chápu, že jako ten telefon není nic jinýho, jo, tak si vlastně nedávej pozor, co jedí, mozek nebystří, jestli už je najedenej nebo není. No takže já jsem to doma zavedla už taky, protože taková ta disciplína, že se opravdu teďko člověk má věnovat tomu jídlu a koukat si vzájemně do očí, je prostě nenahraditelná. No tak schválně, máte doma taky nějaké takové podobné pravidlo nebo zákaz, který jste zavedli a funguje vám? Nebo skončil slavnostně po 3 dnech? Tak mi pište nebo volejte na 606 736 736.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio.

0: Já tady mám teďko takovou menší pozvánku na čtvrteční ranní vysílání, abyste si naladili Radio Relax, protože to bude mít pořádné letecké grády. Hostem mého kolegy Dana bude Radim Vojta, který nás pozve na letecký den v Rakovníku a poví vám, proč některé stroje z druhé světové války pořád budí respekt a taky, dá se říct, i trochu husí kůži. No a pozor, nejsou to jen modely na poličku. Radim na těchto historických letadlech opravdu létá, takže jestli vás zajímá, jaké to je sednout do stroje, kde člověk tak trochu doufá, že všechno bude vrčet správným směrem i tónem, tohle si rozhodně nenechte ujít. S Danem proberou nejen létání, ale i příběhy historů, které napsal sám historie. Takže ve čtvrtek ráno na Relaxu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.
3: Že jo!

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Máme 17 hodin.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
2: Zítřek bude spíš na deštník než na sluneční brýle. Čeká nás převážně zatažená obloha, déšť nebo přehánky a hlavně dopoledne může zapršet trochu více. Nejvyšší teploty se vyšplhají na příjemnějších 16 až 20 stupňů. Hudebně se můžeme těšit například na skupinu, hádejte sami, Me and My Broken Heart.
1: Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Před námi je anketa Relax v ulicích a dnešní téma ankety bylo docela zajímavé. Těším se na vaše, nebo jsem spíše zvědavá na vaše odpovědi, protože položená otázka zní asi takto. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje možnost zasílání léků, včetně těch na předpis domů, nebo jejich ukládání do výdejních boxů. Co si o tom myslíte? Nebudou vám chybět rady lékárníka?
1: Relax v ulicích.
2: Je to krok špatným směrem.
3: Když ty rady budu potřebovat, tak si do té lékárny zajdu a informovanost na internetu je široká.
4: Myslím si, že je to blbý, protože když vidíte třeba, jak Česká pošta funguje, co ty léky ztratí a to se začne stávat dost často, takže si myslím, že to není úplně dobrý nápad.
5: Budou mi chybět.
6: Ať jdou tam do teček, nepotřebuji rady lékárníka. Jsou to všechno podvodníci.
7: Určitě mi budou chybět rady lékárníka.
8: No, já si myslím, že to špatně tohle, to, že by to mělo být v lékárnách, protože ten lékárník, když to předává, tak předá s tím i ty informace.
9: Myslím si, že lékárník hraje velmi důležitou roli v tomto řetězci, protože několikrát už se stalo, že odhalili špatné dávkování nebo špatnou indikaci léků nebo farmaka, takže si myslím, že to není vůbec dobré posílat léky na výdejní místa nebo přímo domů. Lékárník je důležitý.
10: Nevadí mi to. Do lékárny nechodím rád, takže když to bude v boxech, naopak uvítám to.
11: Já si myslím, že to úplně není nejlepší řešení, protože často se stává, že některé léky mohou vyrušit ten váš lék, který normálně užíváte, a lékárník vám dokáže poradit, takže za mě výdejní boxy úplně nejsou nejlepší variantou a lékárník si myslím, že má důležitou roli v tomhle odvětví.
12: Mně se to tak jako trochu netýká, protože moje máma vzvedává všechny léky.
13: Určitě budou chybět rady lékárníka.
6: Já si myslím, že ty léky se taky můžou zkazit, že na to svítí sluníčko, může se s tím něco stát, takže jako já bych to takhle nikam neposílal poštou, obzvláště ne Českou poštou.
0: Přesně, obzvláště ne Českou poštou. Je to zase taková ta situace, ten sociální kontakt, o který seniori přijdou, protože asi jsou to oni, kteří zrovna nejčastěji chodí do té lékárny. Dneska už je možnost objednat si léky přes internet, dojde vám to domů. Samozřejmě jsou to léky bez předpisů. Já bych teda zůstala tam, jak to je. Je to fajn. Člověk se rád na něco zeptá, když si není s něčím jistý. No tak uvidíme, k čemu zase ty chytráci tam nahoře dojdou.
1: Relax Radio. Relax z Jarky.

0: Za chviličku nám zazní skupina No Mercy, která patřila mezi velké hvězdy Eurodance a romantických hitů. A kdo tehdy neslyšel Where Do You Go nebo Please Don't Go, jako by snad ani neměl znapnuté rádio. Tahle parta vznikla v polovině 90. let pod producentským dohledem Franka Fariana, tedy člověka, který stál třeba i za skupinou Bonnie M. Písnička s názvem More Than I Feeling je z jejich alba More z roku 98 a zajímavostí je, že nejde o původní skladbu. Skupina No Mercy předělali podle slavného rockového hitu skupiny Boston ze 70. let. Jen jí dali svůj typický jemnější, tanečnější devadesátkový kabát. Tak jdeme na to, skupina No Mercy, More Than Feeling.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

Jak už jsem říkala, dneska je 2. června, na dnešní den připadá den odejdi z práce dříve. No a mě pak tak jako napadla taková otázka. Dokázala jsem si to představit sama na sebe, abych reagovala. Tak by mě zajímalo, jak vy byste reagovali, kdyby teď vám zazvonil telefon, jedete třeba, já nevím, z práce domů nebo z nákupu a tak dále, a tam na telefonu je váš šéf. Když volá šéf, člověk tak jako trošku znejistí, že jo, v tuhle dobu, Ježíši Maria, co se děje. A mě napadlo, jak byste se vytvářeli, kdyby vám opravdu šéf volal a říkal vám do telefonu, hele, Petře, zítra si vem den volna. Jen tak, z ničeho nic, vem si den volna. A položí telefon. Mě by docela zajímalo, jak byste reagovali, to za prvé, a za druhé, co byste v ten den dělali. Jestli byste třeba, nevím, dosypávali kytičky, nebo byste naopak si vyhlásili pyžamový den a leželi u televize, nebo si dali krátký výlet, kafe s kamarádkou a tak dále, tak dále. Tak mi schválně napište na 606736, kdyby vám šéf právě teď nadělil volný den navíc, jak by vypadal váš ideální útěk z práce?

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na komplikace v dopravě na silnici 236 za obcí Lány směrem na Nový Dům. Na Rakovnicku je silnice momentálně uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře, který narazil do stromu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování nehody. Proto doporučujeme zvolit jinou trasu. Komplikace hlásí také Pražský okruh na 77. kilometru ve směru z Modletic na Ruzini, kde havarovala 4 těžká nákladní vozidla. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždí se levým jízdním pruhem a počítejte tedy se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Takže relaxáci, některé odpovědi mě opravdu pobavily. Dneska je sice den odejdi z práce dříve a já se vás ptala, co byste dělali, kdyby vám šéf zavolal teď právě, že zítra vůbec nemusíte do práce, ale někteří z vás mají evidentně za šéfa buď velkého šprýmaře, anebo ho mají dokonale přečteného. Protože několik odpovědí se mi sešlo stejných, ve stylu, já bych radši stejně do té práce šel, protože bych si řekl, že mě zřejmě ten šéfik zase zkouší. Vlastně tomu tak trošku rozumím. Představte si ten telefonát, že vám sice řekne ředitel, zítra nechoďte, máte volno, no a vy místo toho radosti sedíte doma, nervózně koukáte do stropu a říkáte si, to je nějak podestřelý, ne? Jako, nebude to náhodou ten test loajality? V 8 ráno tam radši zajdu, nakouknu, jestli je všechno OK, nebo jsem jen jediný, který na ten vtip skočil. No, budeme doufat, že by to mohla být třeba pravda. A teď vám ten šéfik opravdu zavolá a zítra se vyspíte do 10.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Za chvíli se nám sice blíží velké letní prázdniny a já využiju situaci, protože mě by zajímala takovej ten dětský pohled na to. Mám tady naproti mikrofonu svého syna Járu.
1: Dobrý den.
0: Tak já se tě zeptám. Járo, představ si situaci, teď tady sedíš a přijde ti zpráva, že vám na zítřek vyhlašují ředitelské volno. Jak by si reagoval?
1: Tak jako takhle, kdyby to bylo od 16:00, tak by to bylo fajn, protože zítra máme zrovna fajn den, protože máme výtvarku, angličtinu, češtinu a biologii a my zrovna zítra píšeme biologii.
0: Takže píšete test, takže bys to uvítal, jo?
1: Jako spíš jo.
0: Ale teda jako takhle, že by si přišel o test a musel bys si to napsat někdy jindy třeba?
1: No, tak jako měli bychom víc času jako neučení.
0: Naučení. Jako ale byl by si šťastný, kdyby vám napsal pan ředitel, nebo by si byl smutný, že nejdeš do školy?
1: To ne, že bych byl smutný, ale jako bylo by to takový jako ideálnější, kdyby nebyla škola.
0: Ideálnější, kdyby nebyla škola. Tak jo. Si představte, oni za pár týdnů budou velký prázdniny a ty děti by byly šťastný, kdyby nebyla škola. No, žádný takový zítra do té školy prostě poklušeš.

0: Ručička se jistě ale pomalu blíží k 18. hodině.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Zítřejší počasí bude trochu jako aprílové meny, chvíli déšť, chvíli přiháňka a možná i malá boušková tečka. Převážně zataženo hlavně dopoledne místy i vydatnější déšť. Odpoledne se ale začne blízkat na lepší časy, doslova jen výjimečně, protože později budou srážky od jihozápadu ustávat a oblačnosti začne obývat. Teploty se zastaví mezi 16 a 20 stupni. Mezi 18. a 19. hodinou se můžete těšit nejen na spoustu výborné muziky, ale budeme pokračovat v našem tématu, a to je, kdyby vám šéf poslal teďko právě SMSku, že zítra nemusíte chodit do práce. Jak byste reagovali? Písnička Miss You, na tu se taky můžete těšit v následující hodince.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

Přišla mi zpráva od našeho posluchače Martina Skladna, který reaguje na naše téma, které zní, co byste doma nejraději zakázali. A on píše, že by doma zakázal jednu jedinou větu a ta zní, tati, nevíš, kde to je? Protože zajímavé je, že doma nikdo nic nemůže najít, klíče, peněženku, ovladač ani mobil, ale jakmile začnu hledat já, tak to najednou zázračně existuje. Martine, tohle je taková domácí klasika a úplně slyším takový ten dialog. Neviděl jsi ty klíče? Díval ses pořádně? No jasně. No a za 10 vteřin někdo přijde a vytáhne je z místa, kde se člověk dušoval, už asi 10krát tam byl, koukal na to místo. Naštěstí dneska existují takové ty malé chytré přívěsky,

0: jde, takový je život, skupina Pet Shop Boys. Taky vás takhle tahle písnička vždycky tak jako nadzvedne. A mimochodem, víte, jak vznikl název té slavné dvojice? Docela nenápadně, tyhle ty dva spolupracovali v jednom z Verimexu a tak si jim říkalo prostě Pet Shop Boys. No a ten název si jednoduše potom kluci nechali jako název kapely. A teďko ještě jedna zajímavost. Samotná písnička je inspirovaná brazilskou hudbou a název je portugalsky. Seavide se dá volně prostě přeložit takový je život. Takže až vám dneska něco úplně nevíde, můžete si jen tak jako pokrčit ramenama a říkat Se vida je, I love you.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Dneska ráno musím říct, že jsem se probudila s velice dobrou náladou. Nebylo to tím, že by mi třeba manžel přichystal snídaní do postele. To ne, ale otevřela jsem telefon a tam na mě vykoukla neskutečná zpráva, taková fotečka se starší paní. A bylo to o tom, že v Německu radar naměřil seniorce s chodítkem neuvěřitelných 42 km v hodině v zóně, kde se smí jen 30. Jenže pozor, nebyla to babička pozitím kafy nebo tajný trénink na olympiádu seniorů. Ve skutečnosti radar měřil auto, ale paní se připletla do záběru tak šikovně, že to vypadalo, jako by to celé valila ona. A prý ještě úplně v klidu, žádný vyděšený výraz, jako u běžných řidičů na fotce z radaru. Prostě taková pohodička, elegance, skoro jako, no a co, já spěchám na akci do krámu. A nejlepší, svým chodítkem ještě omylem zakryla právě SPZ-ku toho auta, takže řidič možná vyvázne bez pokuty. Takže jestli jste dneska přišli pozdě do práce, žádné výmluvy na kolony, příště prostě řekněte, že vás předběhla babička s chodítkem.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Mám tady zprávu od naší posluchačky, která reaguje na téma, co by doba nejraději zakázala. A vlastně, pojďme na to. Jarko, já bych doma okamžitě zakázala chození v botách. Můj manžel je Američan a doma úplně normálně chodí v botách, ve kterých celý den běhal po městě. Prý je to normální. Petro, přiznám se, že by mě to asi jako taky trošku jako osypalo. Já si úplně představuju ten moment, že člověk jako celý den vytře doma v obýváku v kuchyni, že jo, koupelna, bílá podlaha. No a teď najednou přijde, venku prší, déšť, ťap, jde do koupelny si umýt ruce. No jak to tam asi tak jako může potom vypadat, že? Když někdo přijde domů v botech a teď... No, já bych asi taky šílela. Řekl to úplně na rovinu, no. Nevím, možná byste mohla takový ty igelity, no to, co je u doktora, takový ty modrý, že jo, ty ťapky, se kterýma já třeba často, když jdu od zubaře, tak odcházím do práce. No tak možná to bych vám poradila domů pořídit. Držím vám palce, třeba to časem povolí. A nebo mu kupte takový bačkory, no, prostě, který vypadá jako boty. Držím palce.
1: Relax Radio. Relax z Jary.

0: 19. hodina se bohužel pomalu, ale jistě blíží. Připomněli jsme si dneska den odejdi z práce dříve a představovali si, co by se stalo, kdyby nám šéf z ničeho nic zavolal, že zítra máme volno. Tak někteří z vás by vyrazili na výlet, jiní by dospávali a někteří jste mě pobavili úplně nejvíc, protože jste napsali, to bude určitě pást, já bych radši stejně šel do práce. No a pak jsme si otevřeli velké domácí téma, co byste doma nejradši zakázali. Začalo to od věty, nevíš, kde to je, přes mobily u stolu až po takovéto legendární chození doma v botách, které podle některých posluchačů patří rovnou před dveře. No já věřím, že jste si dneska bavili stejně jako já, no a já se budu těšit na čtvrtek. Tak doufám, že si naladíte Radio Relax od 16 do 19 hodin.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Je 19 hodin a před námi poslední zprávy na počasí.
1: Relax Radio.
0: Tak ještě než se s vámi rozloučím ráno a dopoledne si s námi počasí moc hrát nebude, čeká nás převážně zataženo, déšť nebo přehánky, místy i vydatnější. A odpoledne se může ojediněle ozvat i bouřka, ale pak už přijde dobrá zpráva. Od jihozápadu začnou srážky ustávat a obloha se pomalu umoudří. Teploty mezi 16 a 20 stupni, takže zítřejší modní rada, deštník ano, zimní bundu ne. No jak zpívá zpěvačka Rihanna v jedné písničce Shut Up and Drive. Jak říká, tak já udělám, tak radši sklapnu a jdu řídit domů. Mějte se krásně a uslyšíme se ve čtvrtek.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

tento týden. Třetí místo. Fastboy, Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 3. června. Tento den roku 1946 se narodil klávesák a producent Led Zeppelin John Paul Jones. Po 4 letech přišla na svět i zpěvačka a vlastně také herečka Suzy Quatro. Roku 1956 spatřil světlo světa zpěvák a kytarista Danny Wilde z kapely Rembrandts. 26 let před ním rovněž Václav Borlíček, český režisér a scénárista. Oslavencem je dnes také Kelly Jones, to je zpěvák a kytarista skupiny Stereophonics. A nebo český herec Jiří Langmajer. Narodil se v roce 1966. 3. červnový den roku 2001 zemřel ve věku 86 let herec Anthony Quinn. V roce 1959 brány opustili první absolventi americké vojenské letecké akademie. 3 roky na to Boeing 707 společnosti Air France pohřbil ve svých troskách u Paříže 130 cestujících.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.